0: Hráme hity vášho života. Rádio Melody.
1: Mesiac jak zlatá bula sicilská, stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: A naša Viki tu v nedeľu nebude sama, pretože do obeda tu s ňou bude legendárna Ilona Čáková. No a zaspomíná teda aj na svoje slovenské korene, na prázdniny nedaleko Rimavskej soboty, ale teda porozpráva aj o tom, že kde berie inšpiráciu a čo s tým má jej rodina.
1: Ja myslím, že ty inspirace osobní by měl člověk nacházet a hledat sám v sobě. Že to je jako taková individuální záležitost. A co se týče rodiny a rodičovství, tak ano, tam už ty inspirace jsou takové, dalo by se říct, kolektivní, protože tam už to není o tom, že já, ale my.
0: No a k tomuto asi už netreba nejako nič viac dodávať. Už sa len teda tešiť na nedeľné predpoludnie, kedy bude ďalšou hostkou Rádia Melody Ilona Čáková.

Norvegia Disco Hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody. I like to move it, you like to...